0: tou otázkou, wow. Proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých pohledů, svou láskou tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných.

0: drive. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Když mi člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: mi chci říct, stýská se, stýská.
1: Wow.
0: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když

0: plnej sám. Čau. A stál jsem přesně tam, co táta stával.
1: Čau.
0: Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níží. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
1: Čau.
0: Co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád. Chci být, co mám na samý.

0: Kapsíčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Kapsíčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně
1: lituje.
3: Stýská se mi stýská.
1: Trial.
3: To nás

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je planet. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Blásnivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to loupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se s trochu třás.

vyskočil ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šla.

0: Vradí ty touhy zborcený,
1: trial.
0: A léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýču hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři.

písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

0: tolik dnů.
1: Čau.
0: Jdou za tebou dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš.
1: Čau.
0: Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě řád, být prvcem tvých.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?
2: Stýská, co mi stýská.
1: Trial?
2: Po nás

0: matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: crowd.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial,
1: vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu,
0: trial.
1: Každý ráno,

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.
1: Wow.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

nade mnou má. Láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruj. Pán Bůh tě opatruj.

0: Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na
0: Trial.
1: Tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

si šelem ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial. Trial. Trial.
1: Znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím
0: jít. Trial.

0: trial. Trial.
1: Tak příčku, trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, už jsi velikej.

0: zářil si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial?
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým.
1: Trial?
0: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial?
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial?
0: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial?
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial?
0: Poctivýma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial?

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trošku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v ranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: pak dál, wow. Jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem, wow. A stojím tu zas. A žiju svůj sen, co směl jsem žít.
1: Wow.

0: try. Trial.
1: Taxíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe.
0: Trial.
1: Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat.

0: trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi veliký.

si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým,
0: hraje
1: magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Čau.

si na to, jak měl jsem tě rád, a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam.